Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škór. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste se pro následující minuty rozhodli pro poslech Rádia Časrock anebo sledování TV Rebel.
1: Na obou stanicích dnes opět po týdnu otevíráme náš rebelský bar a společně s námi se o otvírák postarala také kapela Insania.
0: Takže začátek ryze český, jinak brněnská kapela kutí novou desku, tak snad se jí dočkáme ještě letos. O novinkách to ale bude i v následujících chvílích.
1: V polovině května fanoušky potěšili a hlavně překvapili Deep Purple. Oznámili novou desku Splet a vypustili i nový single.
0: A opět můžeme doložit staré, ale pravdivé klišé, věk je jenom číslo.

0: Za námi je jeden Ardent Boy, alespoň tedy v podání Deep Purple, a před námi ještě jeden kousek z aktuálního roku.
1: No, jde vidět, že kapely jsou při chuti. Nová muzika přichází z táboru klasik, jako třeba Rolling Stones nebo právě Deep Purple, kteří dohráli.
0: Ale novinku si pro letošek připravili také legendy nu metalu Korn. Single Rewards the Scars vyšel zcela náhle a úplně bez ohlášení.
1: Bylo to součástí soundtracku ke hře Diablo 4 a podle členů kapely mají chuť nahrávat nové věci a prý mají v zásobníku dostatek.
0: Tak uvidíme, s čím přijdou v listopadu do Prahy. Koncert v O2čku je naplánován na 16.
1: A tady máte píseň Rewards the Scars.

0: Jsme v polovině dnešního rebelského baru. Za námi jsou také dvě písně, jenž byly nahrány a vydány v letošním roce.
1: No tak si můžeme dát něco staršího. I když zase tak moc cestovat v čase nebudeme. 2019, mimo jiné doba, kdy kapela Motionless in White vydala desku Disguise.
0: Nahrávka, která jim pomohla dostat se do podvědomí více metalovým fanouškům, doslova po celém světě.
1: Hlavním poselstvím této desky bylo říct, jak hudba dokáže spojovat, a určitě stojí za poslech.
0: My vám jako ukázku pustíme single Cold, no a potom už nás čeká jeden příběh o rozpadu přátelství.
1: Toho našeho teda ne? Snad?
0: Snad ne.
1: Ale uvidíte.

0: Slíbili jsme příběh o jednom přátelství, které zřejmě dostalo vážné trhliny. Hlavní roli teď budou mít tedy Machine Gun Kelly a Youngblood.
1: Dvě velké hvězdy moderní metalové scény, nebo tu a tam vlastně i rapové. Ono vždycky záleží, jakou má kdo náladu.
0: Každopádně pánové si spolu rozuměli, nejen hudebně. Jenže potom došlo na určitý rozhovor, jehož součástí byla i Sharon a Kelly Osbornovi.
1: Obvinili totiž Machine Gun Kellyho z toho, že okopíroval styl právě Youngblooda. Přesně řečeno, šlo o růžovou barvu.
0: No a Youngblood se kolegy nezastál a to neměl dělat. Machine Gun Kelly se cítí být zrazen a v nedávné písni se do bývalého parťáka i obul. Takže zpěváci jsou evidentně vepři.
1: A za všechno už je růžová barva. No tak alespoň zaspomínejme na dobu, kdy byli ještě kamarádi a nahráli spolu píseň.

0: Tak, koukáme na hodiny a bohužel budeme asi muset zavřít.
1: Ano, i podle korálku už je nejvyšší čas. Do našeho hudebního koktejlu zbývá přimíchat poslední hudební vložka a ta bude z Velké Británie.
0: V roce 2021 se dala dohromady dvojice Cameron Humphrey a Tom Mellon a vznikla kapela s názvem Love is Noise.
1: Debutová deska jim vyšla v únoru loňského roku, jinak ale vydávají EPčka a singly jak na běžícím páse.
0: Na podzim stejného roku to byla třeba píseň Everyone Bleeds, no a právě s ní se dneska rozloučíme.
1: Mějte se hezky, bando, my vám moc děkujeme za přízeň a jdeme uklízet, aby to tady bylo všechno příští týden pěkně čisté a vonavé.
0: Čau.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas rok slaví narozeniny.
3: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
2: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: To někde slyšel.
1: Cože? Ano, tohle je povědomá melodie už, která byla nahrána z kraje 60. let. Dostala název Wheels, tedy kola. No a i my roztáčíme kola, a to konkrétně ostrého budíčku, protože máme nový pracovní týden. Přesněji řečeno, pondělí 13. červenec.
0: Už to je dobrý. Ve studiu Rádia Čas roku opět kompletní dvojice Ivoraška Tomáš Michalík. Kromě sportovních informací a pohledu třeba do minulosti nás čeká samozřejmě hromada muziky. Už za chviličku zazní Hellstorm.
1: No určitě si dáme také Motorhead.
0: A nebo Five Finger Death Punch.
1: Z krajinového týdne se samozřejmě dozvíte, kam všude vás zavane letní roková jízda v tomto týdnu, ale nejprve jsou tady zprávy, také přehled dopravy, takže slovo si bere Martin Fabík.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok.
3: Řidiči, stále mějte pozornost ve Zlíně, v ulicích Vavrečkova 60. a 20. Komunikace je zde dočasně uzavřena kvůli požáru domu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní v Hodoníně v obci Kyjov. Světelná signalizace je mimo provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku ovlivňuje horké počasí kvalitu pitné vody. Kvůli vedrům a častým bouřkám musí úpravny pracovat na plný výkon a způsob čištění během dne několikrát měnit. Lidé si mohou kvalitu pitné vody z kohoutku ověřit na webových stránkách svých vodáren. Po návratu z dovolené hygienici doporučují nechat z kohoutku nejdříve odtéct studenou vodu.
2: Morava aktuálně.
3: Rožnov pod Radhoštěm rozšířil možnosti pro zodpovědné venčení psů. Více nám sdělila tisková mluvčí Adela Kousalová.
4: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o dvě místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím, parkům i dalším veřejným prostranstvím.
3: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma také na městském úřadě na Masarykově náměstí. Karvinská poliklinika bude mít nové ordinace i lepší zázemí. Město pokračuje v opravách budovy, kde vznikne 5 nových ordinací pro lékaře. Postupně se modernizují také další prostory, aby byla zdravotní péče dostupnější a prostředí příjemnější pro pacienty a zdravotníky. Ještě letos projde proměnou vstupní hala a na podzim začne také rozšíření parkoviště. Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Česká tenistka porazila ve finále Karolínu Muchovou a získala svůj první grandslamový titul. O vítězce rozhodla až třísetová bitva, ve které Nosková uspěla 6-2, 5-7 a 6-3. Ve druhém setu odvracela několik matchbolů, ale závěr zvládla a slaví největší úspěch kariéry. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Německá formace Guano Apes a skladba Big in Japan dohrála na čas roku 12 minut po 6. raní. Vzpomínáš, Tomáši, ještě na tu originální verzi?
1: Tak jakožto člověk lehce znalý hudební historie napříč žánry, mám takový pocit, že samozřejmě Alphaville, že jo?
0: Jo, jo, přesně tak. Tuhle tu písničku si totiž zpěvačka Sandra Nasič se svými kolegy vypůjčila od jiné německé skupiny, kterou byly právě Alphaville. I nepamětníci určitě vzpomenou.
1: Jo, jo. A když jsme u té písně a ten název sice svádí k něčemu jinému, tak ono se v ní ve skutečnosti zpívá o páru milenců, kteří se snaží zbavit své závislosti na heroinu. A příběh v té skladbě se neodehrává v Tokiu, ale u berlínské nádraží Zoo.
0: No jo.
1: Takže.
0: Nádraží Zoo. Následující příběh dnešního dne vám ale v tuto chvíli nastíní už náš astrolog a hvězdný věštec Milan Gellner. Je tady horoskop na pondělí. Milane, je to tvoje.
2: Pondělí bude hodně náročné, a to díky dopadům značně emotivního průběhu předchozího týdne. Prosazovat se bude potřeba maximálně využít úspěšných zahraničních aktivit, ale také nutno zachovat chladnou hlavu, akorát pokud možno prakticky, pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se bude dařit mít věci pod kontrolou. Střelci se zaměří na rodinné záležitosti a berani mohou pociťovat větší vnitřní neklid a sklony k výbušnosti. Býkům bude v majetkových záležitostech velmi pomáhat intuice. Panám se mohou dít emočně zásadní věci a kozorozi se ocitnou pod tlakem povinností. Vodnáři budou kreativně řešit domácí zázemí. Blíženců bude všude plno při diskusích a váhy skvěle diplomaticky urovnají každé napětí. Hradci budou zaplaveni intenzivními emocemi a myšlenkami. Štíři narazí na nutnost transformovat staré dohody a ryby najdou klid tichu domova. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: V tomto týdnu vrcholí akce, kterou pečlivě a bedlivě sledujeme po celou dobu trvání, mistrovství světa ve fotbale. Turnaj, o kterém už teď můžeme říct, že přinesl řadu překvapení, jako třeba, že Češi nepostoupili ze skupiny. Ale dobře, už to nebudeme rozpasávat. Už je necháme. Každopádně ve hře zůstaly jen poslední čtyři týmy. Francie, Španělsko, Anglie, Argentina.
2: Před branami semifinále zůstali Norové, kteří si během turnaje získali miliony nových fanoušků, včetně třeba taky mě. Jejich parádní výkony, jenž potvrdili vyřazením Brazílie, vyšperkovali ještě ikonickými oslavami po vyhraném zápase a takovým tím tradičním vikingským veslováním.

0: Bohužel oslava se nekonala po zápase s Anglií, která jim vystavila stopku.
1: No, koukal jsem a byl jsem lehce rozlazen. Škoda, psal jsem jim to, byli podle mě i lepší. Každopádně mě hodně jako doštval spíš ten neuznaný gól Norska druhý, protože no, to je jedno. Každopádně Anglie v semifinále vyzve Argentinu a bude to semifinále. Ono se říká, že Argentinu tlačí rozhodčí celý turnaj. Ale já mám pocit, že i jako ta Anglie sem tam jako je trošičku tak, jo, jako
0: upřednostňována.
1: Upřednostňována, takže za mě to bude takové semifinále tlačených.
0: No a ten druhý duel, ten nabízí také velmi zajímavý evropský souboj, protože Francie si to rozdá se Španělskem. Oba dva celky zatím podávají opravdu skvělé výkony. Navíc na dálku bude pokračovat souboj nejlepších dvou střelců, čili Lionela Messiho a Kyliana Mbappého.
1: No a v závěsu máš Dembeleho, který taky skóruje, Harryho Kanea, Orizabala ze Španělska, Bellingham, a ten taky teď střílel hned dvakrát. No a někde v pozadí pořád ještě pokukuje Jamal. Že jo?
0: Čeká, že jo?
1: No. Takže dohromady nás čekají 4 zápasy a podle mě, když jako budu brát semifinále, třetí místo finále, a podle mě už žádný z těchto zápasů fakt jako nebude nudit.
0: Já ti to pak připomenu.
1: Ale hlavně se těším na ty časy utkání.
0: Jo, nemusíme dlouho ponocovat nebo vstávat brzy ráno, protože jak semifinále, tak finále se odehraje od 9 hodin středoevropského letního času, přičemž první zápas mezi Francií a Španělskem začíná zítra.
2: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: 24.7. Holba, Opava, Rock na grilu. Tři sestry.
2: Houba. Houba na grilu.

0: Stejně jako pokračuje léto, stejně tak pokračuje naše jízda, během které každý den skládáme dohromady tajenku ve formě výherní věty. Nový pracovní týden sebou přináší i další várku vstupenek, které budeme rozdávat v rámci letní rokové jízdy. No a my bychom se mohli podívat na to, co všechno nás v tomhle tom týdnu čeká.
1: No tak určitě ano, máme pondělí ještě jednou 13. To znamená, pojďme se podívat na celý tento výhled. Budou to třeba festivaly a to jedna zastávka Rock In, konkrétně Rock In Slavkov, a nebo také lístky na Masters of Rock, což můžeme označit za takové last minute.
0: Ano.
1: Protože festival startuje už tento čtvrtek.
0: No, ale budou to i vstupenky na samostatné koncerty, ať už se jedná o vystoupení slovenské legendy Tublatanka nebo power metalisty Glory Hammer. No a co se týče vážení dneska, tak pro vás máme opravdu speciální lupení.
1: Ano, Ohana Horror Cirkus a opravdu tuhle akci můžu velice čerstvě doporučit.
0: Jak jsi to zasmál? Hele, zkus to takhle.
1: Jo.
0: Co?
1: Ne, tohle nedám, ale opravdu doporučuji akce, takhle, není to pro každého, jo, ale jestli se rádi díváte na parádní akrobaty a jestli se rádi díváte na to, že někdo někomu nadává a ponižuje, nebo byste vy sami se chtěli na chvíli ocitnout na židli, aby vás někdo ponižoval, tak zajděte určitě. Můžete se dostat zadarmo a my už prozradíme za malou chviličku první slovo.
0: Ještě lepší, kdyby tohle to všechno chtěl někdo vidět, jak tebe ponižují a ty si středem pozornosti.
1: Měli možnost pátek lidi.
0: Opravdu, Tomáš na vystoupení byl a vybrali si ho z publika jako náhodného toho vystupujícího a dostal sadu, že je to tak?
1: No, byl jsem špína.
0: Dobře. Takže za chviličku si zahrajeme, nebo nezahrajeme, ale prozradíme první slovíčko dnešní věty a do té doby stihneme Five Finger Death Punch.

0: Bizarre.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
2: Ohana Horror Circus, celý ansábl aktuálně parkuje v Ostravě, a to až do 9. srpna. Aneb parádní podívaná plná artistů z prosté mluvy a zábavy pro otrle. Navíc letos tak trošičku v duchu seriálu Stranger Things. Ano.
3: Se to směje tady.
2: No, mně se to smálo v pátek. No.
3: Díky rádiu Čas Rock můžete vyrazit na tuhletou akci do tohleto šapito zcela zdarma. Stačí dávat pozor a skládat správné znění výherní věty. Takže jdeme na to. A první slovo je pořádně.
2: Pořádně, ano. Pořádně se zasmějte. Ale hlavně si to pořádně zapište, protože se vám to bude hodit. A jak říkám ještě jednou, tuhle show byste neměli minout, pokud to je trošičku váš šálek kávy.
3: Dáme si pořádnou muziku?
2: Dáme si pořádnou muziku, já jsem zcela pro, takže tady jsou pořádní Rush a jejich pořádná skladba Time Stand Still.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom.

0: Čas Rock.
1: Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rock speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla Ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: občas roku hraje kapela Trapped, kapela z Kalifornie, která vznikla už sice v polovině 90. let, když se partička kámošů ze střední školy domluvila na tom, že spolu budou hrát covery svých oblíbených punkových skupin. Netrvalo dlouho, no a začali hrát i vlastní materiál a hrají ho dodnes a v září se dočkáme od Trapped dokonce nového alba.
1: Ty jsi taky na střední škole domluvil s nějakou partou, že budete něco dělat?
0: Jo, domluvil.
1: Jo, a platilo to, dělali jste to?
0: Ale my jsme se domluvili většinou na čase, kdy se potkáme v hospodě.
1: Tak. Jo, dobře. No. Na střední, jo?
0: To už byli starší, to chodil dlouho na střední.
1: Jo, ty jsi jak Sheldon, jo?
0: Já, dobře.
1: Ne, dobře, tak samozřejmě, když to...
0: ročníky zopakoval.
1: Když se vám sejde dobrá parta, tak samozřejmě ono to o to snáze potom jde i do budoucna. A důkazem toho je právě kapela Trapped. O tom, že se dobře sešly i jiné hudební veličiny, tak o tom může svědčit i následující program na Rádiu Čas Rock. Protože si dáme třeba Dream Evil.
0: Berou také Kiss and Dynamite.
1: No a kapela, o které jsem čerstvě četl, že se údajně chystá na evropské turné v příštím roce. Oasis.
0: Záleží, jak spolu bráchové Gallagherovi budou vycházet.
1: Ne, jsou dospělí už, ne? To už dáj.
0: Jo, dobře, když si myslíš.
1: No, než k nám dorazí Oasis, tak si dáme minimálně zprávy. Aha. A ty si pro dnešní ráno a dopoledne bere pod svá křídla Martin Fabík.
2: Aktuálně buďte opatrní na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Stojí zde porouchané vozidlo, může hrozit zdržení. Stále mějte pozornost ve Zlíně v ulicích Vavrečkova 60.

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Na českých dálnicích a silnicích přibude kontrol kamionů. Policie společně s dopravní inspekcí budou během letních prázdnin častěji kontrolovat nákladní auta a autobusy. Zaměří se především na hlavní tahy a místa, kudy jezdí turistické autobusy. Kontrolovat budou přetížená vozidla, technický stav a dodržování povinných přestávek řidičů. Cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském Reus centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ty nejsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
0: Toto místo se tak stalo vyhledávaným místem pro čtenáře a vybrat si může opravdu každý. Na Brněnsku se chystá nová dopravní služba. Nahradí dosavadní senior bus a využít ji budou moci všichni lidé, nejen seniori. Cestující si jednoduše objednají jízdu a spoj je odveze mezi zapojenými obcemi za běžnou cenu. Pomoci má hlavně tam, kde chybí pravidelné spoje. Zkušební provoz začne v srpnu. Sigma Olomouc získala nového brankáře. Do klubu přichází 20-letý Antony Pavlesič z Chorvatska, který v minulosti působil také v Bayernu Mnichov. Vedení klubu věří, že se mladý golman bude dál zlepšovat a pomůže týmu v dalších sezónách. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Výborná věc z produkce skupiny Nirvana, která byla součástí jejich druhé studiovky Nevermind z roku 1991.
1: Ty jsi jak taková chodící encyklopedie.
0: No jo,
1: ty jsi takovej Karel Čáslavský, náš tady.
0: Říká se to on.
1: Archivář, jo. Tak v tom případě bychom se spolu mohli podívat do historie, na události spjaté s datem 13. července.
0: No, proč by ne? Ostatně 13. červenec byl vždycky bohatý na události.
1: Jedna velice zásadní se odehrála v roce 1968 v malém anglickém bluesovém klubu v Birminghamu. Tam se totiž objevili Black Sabbath a stalo se tak vůbec poprvé, kdy vystoupili na veřejnosti, avšak pod tímto názvem. Do té doby si totiž říkali Polka Talk Blues Band a protože to bylo dlouhé, tak to později zkrátili jenom na Polka Tulk.
0: No a to už jenom kruček k tomu, aby si je celý metalový svět pamatoval jako Black Sabbath, že jo? Já tady mám taky jednu událost, která se týká další kultovní skupiny. Přesně před 48 lety vydalo rádio BBC zákaz hraní singlu od kapely Sex Pistols No One Is Innocent. Bylo to proto, že v něm zpíval Ronnie Bix, na kterého byl v Británii tou dobou vydán zatykač. A to bylo za účast na velké vlakové loupeži z roku 1963. V té době už ovšem žil Bix v Británii, kde splodil dítě s místní občankou a díky tomu ho brazilské zákony uchránili před vydáním do Spojeného království.
1: Tak ještě pojďme na skok do roku 97. Frontman Red Hotu Anthony Kiedis si tehdy v Los Angeles projížděl autem, no a v křižovatce před něj náhle vjelo auto. Následkem tohoto střetu bylo těžká otevřená zlomenina na zápěstí a ruku mu museli lékaři během 5hodinové operace sešroubovat a zpevnit čepy.
0: Nehoda měla navíc pro Kiedise vážné osobní následky, protože během dlouhé rekonvalescence dostával silné léky proti bolesti a, jak už asi víte, ty měli za následek, že po letech čistoty znovu tenhle ten chlápek propadl těžké závislosti na heroinu.
1: Tolik tady pár milníků k datu 13. července, teď se pojďme vrátit zpátky k další muzice.

0: 7 hodin 21 minut stále ladíte frekvence rádia Čas roku. No a my se na chviličku podíváme ještě za tenisem, protože zelený pažit je doménou nejen fotbalového mistrovství světa, ale také travnatých londýnských kurtů, na kterých se v uplynulých 2 týdnech konal slavný Wimbledon. Měl si, Tomáši, sledovat některá utkání, zejména tedy onu spanilou jízdu našich tenistek?
1: Tak samozřejmě, jako správný, takový typický fanoušek jsem si počkal až na finále, které jsem ale zase sledoval, to je pravda. Ne, tak já bych se i podíval dříve, ale fotbal jedno s druhým prostě nebylo moc kdy. Nicméně jsem si to vynahradil, protože to sobotní finále, jako sledovat takhle velký Grand Slam s tím, že vlastně nemáš nervy, to je super, protože skutečně mě to vlastně bylo jedno.
0: Měl ale nějakou favoritku?
1: Neměl. Fakt ne. Fakt jsem to jako přál bom, ale co jsem byl rád, tak byl k vidění, podle mě teda, já tomu tak nerozumím, ale parádní tenis, skvělé výměny.
0: No, jelikož u nás doma tenis nehraje už asi jenom Křeček, tak my jsme jakožto celá rodinka, pokud to šlo, zápasy sledovali. Ostatně si myslím, že člověk nemusí být asi ani nějaký extrémní fanda tenisu, aby si nenechal ujít právě finále Wimbledonu, ve kterém se vůbec poprvé v historii potkali dvě české zástupkyně. 21letá Linda Nosková a 8 let starší Karolina Muchová předvedli, jak říkáš, divoký a taky napínavý souboj, v němž se nakonec radovala tedy mladší z finalistek Linda, která tak po 2,5 hodinách oslavila svůj první Grand Slamový titul.
1: Tak přišla mi i taková sebevědomější v tom zápase, je pravda.
0: Oni to všude píšou, že ano, to má i přes svůj poměrně nízký věk v hlavě hodně srovnané, a že si prosím nepřipouští žádné chyby.
1: No, každopádně obě dvě tenistky, jako gratulace ještě jednou a poděkování, ale obě dvě si vlastně polepší, protože dneska by měl být vlastně vydán nový žebříček VTA, ve kterém by vlastně šampionka měla se posunout na 7. příčku, jestli se nemýlím, no, a její soupeřka taky by měla stoupnout.
0: Určitě, no.
1: Teď nevím teda nakolik. Ráno to říkali, já vím, a teď jsem to zapomněl.
0: Každopádně v čele mužského žebříčku zůstane po wimbledonské obhajobě v čele italský tenista Jannik Sinner. No a za ním hned bude jeho finálový sok Zverev. Taky pěkný zápas včera, chlapi.
1: Jo, bylo to fajn. No takže primáty jsou v rukou správných lidí, tak se to říct.
0: Asi jo, tak já jdu trénovat.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Ostrý budíček. Na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio

0: Koukám se, koukám. Jedna z věcí, co vidím, je dnešní datum 13. července. A tak tedy počítám v hlavě, přepočítávám, jak správná navigace. A co mi vychází, 11 dní nám zbývá do startu letošní holby rok na grilu. Vlastně máme za sebou také tematický víkend, který se věnoval festivalu.
1: Přesně tak. No a během soboty a neděle jste mohli slyšet na našich frekvencích kompletní line-up, ale samozřejmě tohle všechno byla jen taková, řekněme, malá ochutnávka. Plnohodnotné sety si budete moci užít už zanedlouho, jak říká Tomáš, za 11 dní u Stříbrného jezera v Opavě. Pokud přemýšlíte, že byste třeba vzali kámoše z hospody nebo z práce nebo rodinné příslušníky, můžete využít výhodné koupě vstupenky, které se jmenují Rocková banda 5+1, kde vás jeden lupen vyjde zcela gratis.
0: Letos vystoupí Namátkou třeba Tři sestry nebo Proteus, Kokot Minute, ale těch kapel bude více a s velkou úctou ke všem těmto kapelám dovolím si říct, že největší jméno bude určitě bez pochyby Pretty Maids, dánská kapela, která letos slaví 45 let na scéně. Největší překážky snad mají pánové za sebou, hlavně ty zdravotní. No a my se těšíme na jejich vystoupení, které vlastně uzavře tuhle dvoudenní jízdu.
1: No a pokud je pro vás naše vábení málo, tak se nechte pozvat přímo od předáka Pretty Maids Ronnieho Atkinse. No a k tomu si dáme rovnou jejich pecku s názvem My Soul to Take.
2: Hi there, this is Ronnie Atkins addressing you from up here in Denmark. And this is a message for all our fans in the Czech Republic. Just want to tell her that we're coming down there. When I say we, I mean me and the boys in Pretty Maids. We're coming down to play for you on the 25th of July when we play the Hobarock na Grillo in Opava. So be there on July the 25th. We're gonna rock our socks off together with you. See you.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: ocasy.
1: Tak dneska asi vrtí ocasy, hodně pejsků, proto... No my se pomalinku jednak sice přibližujeme k 8 hodině raní a než se k ní dostaneme, stihneme zahrát ještě nějakou muziku, ale taky stihneme letní výhled na to, jaké nás čeká při pondělku počasí a jak to bude s tím, s těmi ocasy, jestli to budou vrtět nebo ne.
2: U nás pejsek vrtí ocasem, když se jí všeobecně, to vrtí pořád, doma čeká, že něco spadne. Ale, co se týče počasí, dnes jasno až polojasno, večer ale může přibývat oblačnosti a na východě zpočátku, později všude v Česku odpoledne můžeme očekávat taky nějaké ty přeháněčky. Takže pozor, ale na druhou stranu teploty, ty dnes budou velice sympatické, protože se dostanou až k 31 stupňům.
1: No, během týdne si na své přijdou právě teplomilové, protože ty nejvyšší denní teploty by se měly postupně dostávat na 30. Během týdne se ale i tak budou objevovat přeháňky a do Česka dorazí takové, teda také letní bouřky.
2: Takže bude bouřit, jo?
1: Bude bouřit.
2: Bude bouřit, tak se na to připravte. Bouřete taky.

0: Další kus ostrého budíčku je pomaličku za námi, blíží se osmá, nebo co blíží, ona už tady je. 13. červenec, na ta 13. pro vás dnes neznamená smolné číslo, naopak i leco se dá dnes oslavit.
1: Více prozradíme už po 8. hodině, navíc přihodíme dva tipy na zbrusu novou muziku. K tomu muzika v českém podání od Limetalu.
0: Dáme se taky jeden kousek od Dia.
1: A dále tady máme Amorphis.
0: Ale je tady také Martin Fabík, který připravil další zprávy, určitě koukneme na dopravu. No a my vám přejeme krásný poslech.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Brně v ulici Lišeňská. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Srazila se tady dvě osobní auta. Stále mějte pozornost ve Zlíně v ulici Vavrečkova 60. a 20. Komunikace je zde dočasně uzavřena kvůli požáru domu. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by se mohly zrušit 9. třídy základních škol. S tímto návrhem přišlo vládní hnutí SPD. Podle něj by žáci chodili na základní školu jen 8 let, dříve dokončili vzdělání a nastoupili do práce. SPD tvrdí, že by tím stát ušetřil miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga ale s takovou změnou zatím nepočítá a upozorňuje, že by mohla přinést více komplikací než přínosů.
3: Morava aktuálně.
2: Cestující na Brněnsku čeká výluka vlaků. Ode dneška začnou místo spojů na lince S41 jezdit náhradní autobusy. Omezení potrvá až do 26. srpna a týká se cest mezi Brnem, Ivančicemi a Moravským Krumlovem. Autobusy pojedou několika různými trasami, proto by si lidé před cestou měli zkontrolovat aktuální spoje. Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
4: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena, bude nová, vydrží nám dlouho.
2: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. České volejbalistky vyhrály poslední zápas v Lize národů. Francii porazili 3-2 na sety a v napínavém závěru odvrátili 4 mečboly. V letošní soutěži si připsali 6 výher a celkem 16 bodů. To je lepší výsledek než loni. Češky tak zakončili své vystoupení v prestižní soutěži úspěšně. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Tak tohle byli Def Leppard na rádiu Čas Rock a to v rámci ostrého budíčku, než popojedeme dál. Máme tady nějaké tipy na čerstvou muziku, slíbili jsme, že se tomu budeme věnovat, takže tady máme nějaké zajímavé tituly, které se vyskytly v poslední době a stojí podle nás za poslech.
1: Dneska jsme pro vás vybrali dvě alba. Nejprve bych tady měl něco pro příznivce gothic metalu, protože portugalská ikona tohoto žánru, kapela Moonspell, vydala svou již 13. studiovku. Najdete ji pod názvem Far From God a skupina si na ní dala opravdu záležet, protože si na její přípravu vyhranila celou pětiletku. No a výsledkem je 8 skladeb, které se vešly do 42 minut a tady je ukázka v podobě právě titulní skladby.

0: Já bych tady měl taky jeden takový návrat, řekněme, a to jsou legendy Deep Purple, kteří se ozvali po dvou letech, vydali novou fošnu v pořadí už 24., která dostala název Splet. No a kapela sama říká, že se jedná o jedno z nejtvrdších albů, které vůbec nahráli. Dohlížel na tom mimochodem Bob Ezrin, známý to producent, takže co se týče tohoto, bylo postaráno velice dobře. No a textově se deska zabývá koncem lidstva, ale nemusíte se bát, že by to bylo nějaké jako, nějaká apokalypsa. Spíše jde o to, co je za hranicemi fyzické existence. Takhle nějak si pokládají pánové ty otázky. A k tomu si zakroužkujte na tom 7. října letošního roku, protože pánové v rámci svého velkého turné zavítají do O2 Areny.
1: Od Deep Purple naposlouchejte. Dám tomu, ale pustíme zcela jinou muziku. Připravený jsou Fall Out Boy a po nich stihne ještě zahrát taky Ronnie James Dio.
2: Radio Čas Rock i v létě hraje

0: Tak ono byl velikán Ronnie James Dio. Mimochodem, kdybyste ho chtěli někdy hledat pod svým kompletním civilním jménem, tak byste museli zadávat Ronnie James Padawana.
1: Hmm. Pro pořádek ještě připomínáme, že dnes je na programu červencové pondělí s číslem 13. V tomto případě se snad bude jednat o šťastné číslo. V kalendáři tohleto datum okupuje také Markéta, tak si jako obvykle tedy pustíme nějakou písničku na její počest.

0: zajímavé jméno určitě, které pochází mimochodem z latinského margarita, což neznamená, tak jak někdo čeká koktejl z tequily, ale znamená perla. Je to křestní jméno poměrně populární v našich končinách, markétky obsadily 50. místo v četnosti a jejich věkový průměr činí 33 let.
1: To je pěkné, to je pěkné. Pokud tedy nějakou markétku znáte, tak ji určitě nezapomeňte potřást pravicí, pogratulovat ke svátku, no a večeři třeba pozvěte na večeři, na sklenku vína, anebo třeba na zmiňovanou margaritu.
0: To by se hodilo.
2: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
6: 15 let s tebou, 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
7: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
6: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Leopoldy, jako bych už někde slyšel.
1: Ne, parádní záležitost. Já to mám jako budík.
0: Jo.
1: Už hodně dlouho to mám jako budík, no. Vidíš to? Kolik je hodin? Jsem nezaspal. Ne, možná se to nezdá, ale touhle melodii se vracíme k letní rokové jízdě, protože dneska nehrajeme o lístky na koncert, na festival, ale na horor.
0: Přesně tak. Až do 9. srpna můžete v Ostravě navštívit Ohana Horror Circus, který má letošní vystoupení inspirováno právě zmiňovaným seriálem Stranger Things. Podívaná nabízí především vystoupení precizních akrobatů. U všeho už byl otestovat všechno byl otestovat také kolega Tomáš. Takže co bys vypíchl?
1: Že se tam pije s injekcí. Panák. Ne, tak co se týče toho vystoupení, jako fakt jsou to všechno skvělí akrobati na lanech nebo ve vodě, ale co mě tak teď napadá na mátkou v hlavě, tak jako vidět vystřelení luku nebo šípu z luku vzhůru nohama, a to ještě těma nohama, a různě jako obtočeno, tak to neuvidíš jen tak někde. Takže to je jenom taková malá jako ukázka z toho, co tam na vás čeká.
0: Krásně jsi to ukázal. Jestli chcete do toho cirkusu zadáčo, stačí skládat výherní větu pro dnešní den. První slovíčko jsme vám vyslepičili už před nějakou hodinkou a půl, a to druhé prozradíme už za pár minut, konkrétně za 3 minuty a 13 vteřin.

0: Čas rok.
1: 8 hodin, 38 minut, toť aktuální přesný čas, ladíte Ostrý budíček na rádiu Čas rok, kde se v tuto chvíli dostaneme k druhému slovíčku letní rokové jízdy. Bo.
2: Přesně tak, připomínáme, proč tady pouštíme ten podkres chechtající se šaška nebo klauna, protože hrajeme o vstupenky do hororového cirkusu, který můžete vlastně až do 9. srpna navštívit tady v Ostravě. Co je náplní jejich představení, tak to už jsme vám nastínili v předchozích vstupech a jak říká Tomáš, teď už nám zbývá odhalit jenom ono druhé slovíčko dnešní výherní věty.
1: Dobře, tak v tom případě to osol.
2: Já to jdu osolit teda.
1: A salta.
2: Já moc nesolím, ale.
1: Ne?
2: No. Ne,
1: žiješ zdravě.
2: To nevím, ale nesolím. Já si to zase jako vybírám jinými, jako takovým neřestmi.
1: Ale v tuto chvíli bys to osolit mohl.
2: Jako muziku?
1: No, tak klidně. A hlavně, vy si tohle slovíčko zapište. Jakože osol. Proč? Koho?
2: No. Ale víš, když na... Že se dá napsat to na kalkulačku.
1: Ano.
2: Osol si ho?
1: Ano, osol si. Tak lidi si osolte kalkulačku.
2: Ty by to došla. A to je blbost, ale nic. Takže druhé slovo dnešní věty je osol. A my to osolíme teda, jak už jsme několikrát říkali. A teď společně za Morfis.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: byla pohodička v podání kapely Godsmack, která doznívá 3 minutky před úderem 9. hodiny. A já bych tady měl na Tomáše jednu takovou záludnou otázku, jestli pak Tome víš, po kterém slavném herci pojmenovali vědci už druh pavouka, mravence a dokonce i hada.
1: Jo. Tak to teď se mi jako v hlavě problesklo několik jmen, ale vlastně žádné, takže já se...
0: Okay. Dovolená byla dlouho, že? Jako je pravda, že v posledních letech se tyhle havěti dávají často jména po nějakých už hercích nebo hudebnících,
1: no jo,
0: ale mám tady jedno opravdu speciální jméno, já myslím, že všichni posluchači Rádia Čozorku znát budou. My vám ho prozradíme za chviličku, tobě taky. Nejprve pro vás máme ochutnávku z muziky, která bude na Čas roku hrát. Třeba Offspring.
1: Přihodíme také kapelu God Hearts.
0: A nebo Sabatony.
1: Ale jak to tak bývá, tradičně zavedeno, nejprve si slovo vezme kolega ze zprávařské centrály, kterým je dnes Martin Fabík. Předáváme slovo a poslechneme si zprávy.
0: A předtím ještě dopravu.
1: A dolevu.
0: Tak.
2: Stále si dávejte pozor, v Brně v ulici Lišeňská probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Srazila se tady 2 osobní auta. Pozornost mějte ve Zlíně v ulici Vavrečková 60. a 20. Komunikace je zde dočasně uzavřena. Dále na dálnici D1 směr Brno-Jih kvůli poruše vozidla může hrozit zpoždění. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku ovlivňuje horké počasí kvalitu pitné vody. Kvůli vedrům a častým bouřkám musí úpravny pracovat na plný výkon a způsob čištění během dne několikrát měnit. Lidé si mohou kvalitu pitné vody z kohoutku ověřit na webových stránkách svých vodáren. Po návratu z dovolené hygienici doporučují nechat z kohoutku nejdříve odtéct studenou vodu.
3: Morava aktuálně.
2: Rožnov pod Radhoštěm rozšířil možnosti pro zodpovědné venčení psů. Více nám sdělila tisková mluvčí Adela Kousalová.
4: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o 2 místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím, parkům i dalším veřejným prostranstvím.
2: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma také na městském úřadě na Masarykově náměstí. Karvinská poliklinika bude mít nové ordinace i lepší zázemí. Město pokračuje v opravách budovy, kde vznikne 5 nových ordinací pro lékaře. Postupně se modernizují také další prostory, aby byla zdravotní péče dostupnější a prostředí příjemnější pro pacienty a zdravotníky. Ještě letos projde proměnou vstupní hala a na podzim začne také rozšíření parkoviště. Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Česká tenistka porazila ve finále Karolínu Muchovou a získala svůj první Grand Slamový titul. O vítězce rozhodla až 3-setová bitva, ve které Nosková uspěla 6-2, 5-7 a 6-3. Ve druhém setu odvracela několik matchbolů, ale závěr zvládla a slaví největší úspěch kariéry. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: To je hlas jak víno.
1: No jo, taky umím, když se mi chce. Víno. A teď se mi zrovna nechce. Máme 13. července a ani v tento den nebyl svět ochuzen o nově příchozí. V minulosti samozřejmě. My jsme dnes ale s Ivem zabrousili do filmové branže a vybrali jsme dvě opravdu velká jména stříbrného plátna.
0: Ano, no a tím prvním, kdo dneska slaví své narozeniny, je britský herec Sir Patrick Hugh Stewart, který je velmi uznávaný divadelní herec, nicméně širšímu publiku je znám především díky své roli kapitána Picarda ve sci-fi filmu a seriálu Star Trek.
2: Kolik tahle věc stála?
3: Ekonomika budoucnosti je odlišná. Víte, peníze už v mé době neexistují.
2: Vážně? Takže vám neplatí?
3: Kumulace bohatství už není hnací silou našeho života. Chceme pozvednout sami sebe.
0: To bychom chtěli taky, no.
1: Jsou slova jako víno. Přitom, když mu kdysi byla nabídnuta role Jean-Luc Picarda, tak Stewart o celém fenoménu nevěděl vůbec nic. On to byl vždy respektovaný shakespeareovský divadelní herec. Takže tu roli vzal jenom proto, že mu agent slíbil, že natočí pár dílů, vydělá velké prachy a potom bude zase zpátky na divadle.
0: No, z těch pár týdnů se stalo 7 sezon a velká životní role. Ten chlapík má ale zdraví. Dá se říct vlastně jakoby z jiného světa, protože dneska slaví neuvěřitelných 86 let.
1: No a zrovna nedávno se nechal slyšet, že důchod rozhodně neplánuje. Jak sám řekl, jsem herec, tak prostě budu herec, takže nadále přijímá filmové nabídky. To se už nedá říct o jeho kolegovi, který dnes slaví narozeniny, o 2 roky mladší Harrison Ford. Toho pro změnu proslavila nejvíce rola pilota Hanna Sola v Vězných válkách, ale taky samozřejmě akční profesor Indiana Jones.
4: Guten Tag, Herr Jones.
5: Fraschei, mein Herr.
4: Weg.
5: Letenku, prosím.
4: Was? Neměl letenku.
0: Jeho cesta za hvězdnou kariérou nicméně nebyla úplně přímočará. Aby si vydělal nějaké peníze, naučil se podle návodu z knih, tehdy nebyl YouTube, tak se naučil z knih tesařinu. Stal se z něj vyhlášený tesař celebrit, díky tomu ostatně dělal třeba tesařské práce u režiséra George Lucase. A vyplatilo se, protože tomuhle režisérovi se velmi zalíbil a nabídl mu životní roli právě už zmiňovaného Hanna Sola pro Star Wars.
1: No a zbytek je dlouhá a úspěšná historie. Takže dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší a pošleme i jim, ale i vám další muziku.
6: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: Uděláme si prezenčku.
1: Nacházíme se v době kamenné.
0: Kámen?
2: Zde.
0: Kámen?
3: Zde.
0: Kámen?
4: Zde.
0: Kámen?
4: Zde.
0: Aha. Kámen?
2: Zde.
0: Kámen? Kámen? Jasně, zas nepřítomen. A kámen je určitě taky nepřítomen. Jako vždy.
5: Tak tohleto kamenné téma se nám náramně hodí, protože 13. červenec je Mezinárodním dnem všech kamenů. Pro mnoho lidí je to asi nudná věc, ale stejně tak jsou velmi pozoruhodné. Vlastně ani nejde přesně vyčíslit, kolik druhů se jich na naší planetě vyskytuje.
3: Jako s tou nudou si to trefil, protože já si vzpomínám, my jsme na základce trpěli v těchto hodinách. My jsme tomu taky říkali šutrologie. Nejhorší bylo, že naše učitelka proto měla velký zápal, takže se vždycky snažila strašně vykládat a jako fakt to nikoho nebavilo. Takže pro nás tyhle hodiny byly spíše určené, řekněme, pro vyřízení vzkazů, domlouvání se na odpoledne, co budeme dělat, kam půjdeme, což se zase nelíbilo učitelce, no, takže...
5: Jako kameny mají široké využití. Třeba když nešli zvonky, tak si házel kamínky do okna.
3: No ale to si musel trefit správnou velikost, jo?
5: No právě.
3: No a díky tomu, že my jsme právě nedávali pozor, tak jsme nevěděli, jaké kameny házet, to bychom se tam třeba dozvěděli.
5: No, kdyby jsi pozor dával, tak bys věděl, že takový červený beryl a musgravit jsou považovány za vůbec nejvzácnější minerály na naší planetě. Takže pokud by si třeba ty nebo někdo z posluchačů chtěl zaujmout dívku, jo, tak víš, z čeho vyrobit nějaký drahokam.
3: No, ale připravte si tučný šek, protože cena za karát se v tomto případě může vyšplhat až k 450 tisícům korun českých, což je podle mě na nějaký blbej šuter poměrně dost. Mm. Takže.
5: Jak to vypadá, takový kámen?
3: Je červený.
6: Geologie není žádná věda!
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
10: Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

0: Minutku po půl desáté doznívá na čas roku kapela Godhard. No a před námi je muzika, kterou pro změnu zase obstarají Van Halen. A tak se dívám na časomíru. Hans už je sice tady, ale já si myslím, že bychom stihli ještě jednu muziku na přání. Co ty to jmenuješ?
1: Já si taky myslím, určitě čas na to je. Takže nabízíme číslo 725331155. No a zbytek už je budoucnost, která

0: Zatímco na pravých rokových vlnách hráli Van Halen, tak k nám do studia přišly dvě zprávy. Tu první poslala Linda. Hezký den. Prosím o zahrátí pro Panča do Ostravy, do kuchyně a taky pro kluky do Respolu. Děkuji.
1: Další zprávu napsal Pavel. Panáčci, dejte tam něco ostřejšího, ať se proberu. Málo jsem spal a potřebuju výkon. Amon nebo Dark Tranquility, prosím.
0: Tak si střihnem. Kámen, nůžky, papír,
1: kamen.
0: Tapír.
1: Kamen.
0: Kamen, tak máme svátek těch kamenů, tak jo. Vyberme tedy Dark Tranquility, snad potěší všechny. A od nás je to dneska vše, s Tomášem balíme kufry, konečně nám zapli klimatizaci, což brzo, po 4 no. hodinách je úplně super, teče z nás jako z volu. A tak přejeme alespoň Honzovi, ať se tady krásně schladí. No. My se jdeme schladit ven, protože tam je krásných 30.
1: A budeme se těšit.
0: Tady je asi 100.
1: Budeme se těšit zítra ráno.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
6: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
7: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Dublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Buďte zdraví, rokeři, je tady nový pracovní týden, do kterého vám hodně zdaru přeje Honza Prokeše, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. A ty dneska odstartujeme třeba s Megadeth. Přidají se Skid Row. A nebo The Dead Daisies. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát. K tomu Milan Kellner z horoskopy, zprávy s Martinem a já vám přeju pěkné pondělní dopoledne.
1: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Popůvek. Tvoří se zde dlouhé kolony, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní ve Zlíně v obci Hrobice. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se střetlo s chodcem. Na místě je integrovaný záchranný systém. Pozornost mějte taky v Luhačovicích v ulici Nádražní. Srazila se zde 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Na českých dálnicích a silnicích přibude kontrol kamionů. Policie společně s dopravní inspekcí budou během letních prázdnin častěji kontrolovat nákladní auta a autobusy. Zaměří se především na hlavní tahy a místa, kudy jezdí turistické autobusy. Kontrolovat budou přetížená vozidla, technický stav a dodržování povinných přestávek řidičů. Cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích.
2: Morava aktuálně.
1: Ostravském Reus centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
3: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
1: Toto místo se tak stalo vyhledávaným místem pro čtenáře a vybrat si může opravdu každý. Na Brněnsku se chystá nová dopravní služba. Nahradí dosavadní senior bus a využít ji budou moci všichni lidé, nejen seniori. Cestující si jednoduše objednají jízdu a spoj je odveze mezi zapojenými obcemi za běžnou cenu. Pomoci má hlavně tam, kde chybí pravidelné spoje. Zkušební provoz začne v srpnu. Sigma Olomouc získala nového brankáře. Do klubu přichází 20-letý Antony Pavlesič z Chorvatska, který v minulosti působil také v Bayernu Mnichov. Vedení klubu věří, že se mladý golman bude dál zlepšovat a pomůže týmu v dalších sezónách. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: posloucháte Rádio Čas Rock. Je pondělí, no a tak pojďme se teď s Milanem Gelnarem mrknout na to, co že nás vůbec čeká.
1: Pondělí bude hodně náročné, a to díky dopadům značně emotivního průběhu předchozího týdne. Prosazovat se bude potřeba maximálně využít úspěšných zahraničních aktivit, ale také nutno zachovat chladnou hlavu, akorát pokud možno prakticky, pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak album se bude dařit mít věci pod kontrolou. Střelci se zaměří na rodinné záležitosti a berani mohou pociťovat větší vnitřní neklid a sklony k výbušnosti. Býkům bude v majetkových záležitostech velmi pomáhat intuice. Panám se mohou dít emočně zásadní věci a kozorozi se ocitnou pod tlakem povinností. Vodnáři budou kreativně řešit domácí zázemí. Blíženců bude všude plno při diskusích a váhy skvěle diplomaticky urovnají každé napětí. Hradci budou zaplaveni intenzivními emocemi a myšlenkami. Štíři narazí na nutnost transformovat staré dohody a ryby najdou klid v tichu domova. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Pravé léto s pravou rokovou muzikou.

0: rok. Rok speciál na rádiu Čas Rok.
1: Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rok speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla Ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Od 19 hodin na rádiu Čas Rok, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Ano, toto byli Megadeth, přátelé, no a když se tak dívám do kalendáře, tak už za 12 dní se u Stříbrného jezera rozjede další roční holby, která letos nabídne celkem 13 vystupujících, kterým vévodí Pretty Maids z Dánska. Když si otevřete náš web, tak se tam dozvíte, kdo kdy bude hrát, předprodej vstupenek tam je taky, ale taky hlavně třeba to, že Stanové městečko bude úplně zadarmo. Jako novinku jsme si letos pro vás připravili Chill Out Stan, kde se můžete schovat před sluníčkem a nabít baterky, a nebo přesný fairplán, jak bude z Kilešovic přes Opavské východní nádraží až ke Stříbrnému jezeru pendlovat autobusová kivadlová doprava, na kterou nebudete muset použít ani měsíčník, ani lístek, protože ta bude taky pro vás nachystaná úplně gratis. Už se na vás těšíme, no a co kdybychom si jednu z těch formací, která se tam v pátek 24. ukáže v 8 večer, ne sice v této sestavě dali, co říkáte? Tak za chvíli je tady, dobře se bavte.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a prostor teď dostává i Láďa, kterého zdravím. Ahoj a vítám Eteru.
1: Čau, čau, Vanecku.
0: Nazdar, Láďiku. Tak co, pořád si ještě? Má rodíš na pryčině?
1: Práce neschopen.
0: Stále?
1: Stále chvilka.
0: Pozor, ať Husák nezazvoní u dveří, jako kontrola, jako zdravotní, víš, toho myslím, toho herce. Stále v pyžamu nebo pořád v pyžamu, jak to bude. Pozor na to, jo, ať si nedáte, že jsi tam prličku. Hele, no a tak, dokdy budeš má rodinu, jak to je s tebou, co se děje, furt?
1: Tak ještě nějaké ty rehabky, no, nevím, co to chcou, nebo rehabilitovat. Možná, že do toho důchodu, no, tak já nevím, no.
0: Kamaráde, co kdyby to vyšlo, že? Budu ti držet palce, no, do toho důchodu, ale ne, to zdraví, ať se samozřejmě spraví.
1: Jako myslím invalidního.
0: Ano, takhle, jasné. Hele, ale teď muzika. Tak, ty jsi vybral kabát.
1: No, tak jelikož mám velkou hlavu, jak sehnat hodinové lístky na tu holbu.
0: Jo, tak, hodinové.
1: Musíš hodinové, musíš jako jenom v času vycházek, ne?
0: Chápu, rozumím.
1: Hledám a furt nemůžu stavit VIP a stavit také, no.
0: No, kdo ví, možná, že vás překvapíme těsně předtím.
1: No, tak, no. Ale přijdu vás a synky pozdraví aspoň.
0: Tak to budeš hodný, kamaráde, to budeš fakt hodný, budeme se těšit ne na tebe, ale úplně na všechny, kteří tam přijdou. No takže komu to jde teda, ten Láďa od kabátku?
1: Víte, tak já to zahraju všem skálým a věrným a další jsou nemocní, že? Staří pažouti, dá se říct, z čas roku posluchači. Jako třeba Max dneska psal, že tež dostává nějaký ty kapaky, no, možná, že mu tam dávají černou barboru, no.
0: No jo, tak snad.
1: Tak se uzdraví, no, tež.
0: Ať jste všichni pohromadě. Tak přejeme hodně zdravíčka, tobě děkujeme za zavolání. Ahoj.
1: Jo, díky za skladbu. Čau. Čau.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
3: Začíná naše diskotéková série.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Brian May nám na rádiu Čas roku zavřel naši dnešní první společnou hodinu a nám vůbec nic nebrání pustit se do té další, ve které zazní Avanti. Dead Stars. A do třetice Amarant. To je muzika, se kterou se na rádiu Čas rok dopracujeme až k tomu dnešnímu obědu a budeme pokračovat i v naší letní rokové jízdě. Tak hodně štěstí a dobré dopoledne, přátelé.
1: Aktuálně si dávejte pozor, v Opavě v oblasti Budišovice Pilá stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Popůvek, tvoří se zde dlouhé kolony, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní ve Zlíně v obci Hrobice, probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se střetlo s chodcem, na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Čas rok.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by se mohly zrušit 9. třídy základních škol. S tímto návrhem přišlo vládní hnutí SPD. Podle něj by žáci chodili na základní školu jen 8 let, dříve dokončili vzdělání a nastoupili do práce. SPD tvrdí, že by tím stát ušetřil miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga ale s takovou změnou zatím nepočítá a upozorňuje, že by mohla přinést více komplikací než přínosů.
2: Morava aktuálně.
1: Cestující na Brněnsku čeká výluka vlaků. Ode dneška začnou místo spojů na lince S41 jezdit náhradní autobusy. Omezení potrvá až do 26. srpna a týká se cest mezi Brnem, Ivančicemi a Moravským Krumlovem. Autobusy pojedou několika různými trasami, proto by si lidé před cestou měli zkontrolovat aktuální spoje. Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena, bude nová, vydrží nám dlouho.
1: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. České volejbalistky vyhrály poslední zápas v Lize národů. Francii porazili 3-2 na sety a v napínavém závěru odvrátili 4 mečboly. V letošní soutěži si připsali 6 výher a celkem 16 bodů. To je lepší výsledek než loni. Češky tak zakončili své vystoupení v prestižní soutěži úspěšně. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas rok, další za hodinu.

0: Čas rok.
1: Je tady nový pracovní týden a v něm další roková jízda rádia Čas rok, ve které se tentokrát bude hrát třeba o vstupenky jak na koncert kapely Glory Hammer, tak Tublatanky. Taky máme v zásobě Rock in Slavkov a nebo Bacha, jo, pozor, pozor, festival Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje už příští čtvrtek. No ale dneska jsou v banku lístky do hororového cirkusu, který je momentálně postavený u rondlu ve Svinově. Její show je opravdu hodně zajímavá, osobně jsem se byl podívat, takže jestli byste ji chtěli zažít na vlastní kůži, tak stačí poskládat dohromady tu dnešní výherní větu. Mně nezbývá, než vám držet palce a nabídnout další muziku, se kterou máme nachystaného Roberta Tepra s velice známou skladbou, která byla součástí jednoho slavného bijáku. Tady

0: Express Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Ano, je to přesně tak, na rádiu Čas Rock hrajeme pravou rockovou muziku. Je 13. července, no a představte si, že v tento den léta páně 1922 byl v obecných školách mezi povinné předměty zařazená třeba i občanská nauka, ruční práce, ale taky nauka o domácích hospodářství a k tomu tělocvik. No a ten, my bychom mohli ten poslední předmět probrat. Co říkáte? Vzpomínáte na ty červené nátělníky pěkně zasunuté v červených trenýrkách a holky, kterým to v těch modrých majtkách se zadní kapsičkou moc slušelo? Na nohách jarmilky, no a pěkně skákalo se přes švédskou bednu, dělali se přemety na tyčí, šplhalo se až ke stropu tělocvičny, přeskakovala se ta nízká lavička a to všechno na povel soudružky nebo soudruha učitele s plastovou píšťalkou na krku. Klidně se svěřte na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155. No a já vám na oplátku pošlu třeba krucipisk anebo Oasis. Pěkné dopoledne.
0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Galckej osud a krucipisk, teď tady u nás na rádiu Čas rok. No a co bude dál, tak to už necháme na vás. 725 33 11 55.

0: Posloucháte Rádio Čas Roh, jdeme na písničku na přání a mám na drátě Dana, ahoj, zdrav.
1: Ahoj, zdravím.
0: Nazdar, nazdar. Dané, my dneska na Rádio Čas Roh probíráme mimo jiné tělocvik. Vzpomínáš?
1: Tělocvik, jo, to jsem měl rád, no. Jo? Vždycky mi dávali do brány, no, protože jsem dobře chytal.
0: Vy jste hráli jenom fotbal v tělocviku?
1: No, fotbal nebo florbal.
0: A další
1: nebo, povinné, a volejbal,
0: povinné
1: volejbal,
0: disciplíny, jakoby nebyly?
1: Šibání, běh. Skok do písku, anebo přes tyč, pamatuju.
0: No, velké věci, co? A kolik jsi uběhl nejvíc? Běhali jste 3 kilometry, no 15, nebo kolik?
1: Možná 3 kilometry.
0: Jo?
1: Jsem byl desi první ze třídy a pak mě vybrali, ale holky mi dali čaj, tak jsem byl v prdeli.
0: Jsi asi moc nekuřil v těch letech, že nás vždycky píchalo ne. Pod pravým bokem, to už nešlo do běhu. No. My, co jsme valili ty marsky a startky za rohem, víš? No, co se dá dělat? Každopádně díky moc za ty vzpomínky na ten tělocvik. Sportem ke zdraví, teď ale Halloween, komu?
1: Tak všechny, co jdou na Mástry, aj Market tam, co má u svátky a všichni, co nás poslouchají a baví nás Rádio Čas Roh a těšíme se taky ještě další týden na holbu.
0: Výborně, to je krása, ty na holbu jedeš, co se týče Mástru, tam taky budeš k dosažení?
1: Jo, tam dosažení, jo, mohl bych se objevit.
0: Zastav se, dáme štamprlu.
1: Když mi nedá vědět.
0: Dobré, tak jo, uvidíme se, jo?
1: Další telefonní číslo, čau.
0: Jasná zpráva, čau. Rádio.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na holbě rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme olupeny na hororový cirkus, Tariu, Dublatanku a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Hinder, s nimi jsme se na rádiu Čas rok dopracovali až k pravému polední. Jestli máte před sebou oběd, tak si nechte chutnat a já vám jako předkrm nabídnu Elise Cooper. O hlavní chod se postarají Running Wild. No a s dezertíčkem přijde Grey Mary. Takové hudební menu Rádia Čas rok, do kterého se pustíme po zprávách. Tak ještě jednou smačného a fajn odpoledne.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na ulici Karola Šlivky. Havarovalo tady osobní auto. Komplikace v dopravě jsou také v Brně na ulici Gajdošova a Bubeníčkova, kde bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete i na dálnici D1 na trase Ostrava-Přerov. Kvůli nehodě je tady odstavený kamion. Na místě zasahují policisté a hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas rok. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čekají tropy a silné bouřky. Podle meteorologů zítra vystoupí na jihu Moravy teploty až ke 32 stupňům. Zároveň ale platí výstraha před silnými bouřkami s kroupami a přívalovým deštěm. Po středečním mírném ochlazení se tropické teploty nad 30 stupňů od čtvrtka opět vrátí. O víkendu se postupně ochladí na příjemnějších 24 až 28 stupňů s místními přeháňkami.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Více informací má pro nás hejtman Josef Bělica.
3: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
1: Do roku 2050 má v České republice vyrůst až 10 malých modulárních reaktorů. Přerov modernizuje autobusové zastávky za 9 milionů korun. Město na 16 místech vymění staré tabule za nové elektronické, které budou lidem ukazovat přesný čas příjezdu autobusů. Práce potrvají do listopadu a cestující omezí jen minimálně. Výjimkou bude zastávka Hřbitov, která se kvůli objížďce dočasně přesune. A české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová pak šestá. Z mužů se Jiří Lehečka po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Posloucháte Rádio Čas Rock, kde se dneska mimo jiné věnujeme i tělocviku, který byl na obecných školách co by povinný předmět zaveden v roce 1922. No a už je tady od vás celá řada vzpomínek na ty časy, kdy jsme se mysinci navlékali do těch bílých nátělníků a červených trenírek a holky s úplně stejným zbarveným vrškem doplněné modrými kalhotkami s kapsičkou. Libor píše, u nás to byl veget, my jsme skoro pořád hráli fotbal. Naopak Jirka, tak ten vzpomíná na svého třídního, kterým dával pořádně do těla. A Honza, tak ten napsal toto. Čau, do šesté třídy to byla v tělocviku nuda, ale od té sedmé už se dalo na co dívat. Některé holky to měly jako lentilky pod kobercem, ale těm, co příroda přála, tak se jim to tam pěkně houpalo a poskakovalo. Časy to byly pěkné, protože podběráky začaly nosit až ke konci osmé třídy a pak na učilišti. Tam už to zase byla nuda, už se tam přemýšlelo o něčem úplně jiném. Díky Honza. No a každý to má jinak. Ale s těma holkama, co si budeme, přátelé, povídat? Čuměli jsme jak goro na Tokio, a to nemluvím o nácviku na Spartakiádu. A co vy a tělocvik? Náš WhatsApp je vám k dispozici, takže se do toho můžete pustit a od nás třeba Trautenberg a taky Alice Cooper.

0: Trautenberg, toho jsme mimo jiné loni přivítali na Zbrusunovém místě konání naší velkolepé akce Holbaruk na grilu, a to u Opavského Stříbrného jezera, kde se i letos bude konat oslava 15. narozenin Rádia Čas Rock. Ta vypukne 24. července, všichni jste na ní srdečně zváni, no a celá řada kapel nám k tomu našemu výročí přeje, za což jim patří velké díky, a ani Jemnost Pán nezůstal pozadu.
1: 15 let s tebou, 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme Rádiu Čas Rock k 15. narozeninám světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: kapela, která se jmenovala Antiflex. Zajímavý to název, no, ale každý to má po svém. 12 hodin, 31 minut, jdeme si zahrát podle vás, ne? Co říkáte? 725-33-1155, číslo jsem do studia Rádia Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

se nám fixá se ve skladbě holka s lepkou ptala na to, jaký je tvý jméno, no a když jsme těch jmen, tak o jednom z nich to bude i v následující písničce na rádiu Časrok, protože nám tady napsala Eliška. Ahoj, tady Eliška, dneska bych chtěla pro mě, mého tatínka, maminku, která musí makat v práci, bych chtěla pustit písničku od 13. století Elizabeth. Jinak, když jsou ty prázdniny, tak vás na zahradě máme furt puštěné, protože umíte pouštět hrozně dobré hity a taky topovky. Tak zatím čau, pozdravujte Kikinu, Aleše, všechny kolem a k tomu dodatečně přeji mojí tetě a mojí mamince všechno nejlepší k tomu svátku a všem Markétkám přeji hodně štěstí. Ano, Markétky dneska slaví, tak holky, všechno nej.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Rock. Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25.

Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí roková elita. Houba Rock na grilu 2026 s

0: jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas rok zazní, no a mohli bychom se taky mrknout do kalendáře, což se stalo, kdo slaví a tak dále a tak dále. To všechno po zprávách a ode mne přání dobré odpoledne.
1: Řidiči aktuálně pozor v Mohelnici na Šumpersku. Na Oničovské ulici havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1 se můžete zdržet na trase Ostrava-Přerov na 275. kilometru, kde je po nehodě odstavený kamion. I tady jsou na místě policisté a hasiči a velké komplikace jsou na dálnici D2 na 15. kilometru na trase Lanžhot Brno, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody náklaďáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas rok. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by ale letos mělo být podle odborníků méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Za liter čistého lihu tak dají 205 korun. Pálenic hlavně na Moravě, ale i přes vyšší ceny neubývá. Celníci také varují před nelegálním pálením a spouštějí přísnější kontroly.
2: Morava aktuálně.
1: V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
3: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
1: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít třeba k návštěvě lázní nebo centra města. Cyklistické trasy na Hlučínsku dostanou nové značení a projdou úpravami. Cesty mezi obcemi budou tak pro výletníky přehlednější a bezpečnější. Změny se dočkají například oblíbené trasy z Opavy přes Kobeřice až k polským hranicím. Lepší značení dostanou také stezky kolem Kravař, Štěpánkovic, Albertovce, Strahovic nebo Třebomy. A fotbalisty Baníku Ostrava opustil stoper Juan Pablo Ortiz. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži. Krátce po startu přípravy pak Baník požádal z vážných rodinných důvodů o volno a zpátky se už nevrátí. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Pojďme se teď, přátelé, podívat do rokové historie, ve které jsou s 13. červencovým dnem spojená celá řada skvělých událostí, jako třeba, že v roce 1968 se poprvé pod tímto názvem na veřejnosti v malém anglickém bluesovém klubu v Birminghamu objevili Black Sabbath. To byla velká sláva. No a nesmíme zapomenout na rok 1985, kdy ve 12 hodin a 1 minutu zahájili status quo na stadionu v Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal koncert i v Americe na Kennedyho stadionu ve Filadelfii. Televizní přenos byl největší, jaký se do té doby uskutečnil, když obraz putoval do více jak 160 zemí a sledovalo ho více než 1,5 miliardy lidí. Na pódiu se vystřídali, já nevím, třeba Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams a mnoho dalších. Projekt tehdy vydělal víc jak 40 milionů liber, no a my si na tu mega akci na Rádiu Čas Rock zavzpomínáme. Co říkáte?
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rok, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Little Gant a Traktor, který je mimo jiné součástí i koncertní šňůry s názvem Rock In, na kterou vás Rádio Čas Rok v rámci letní rokové jízdy dostane úplně zadarmo. Stačí jen pozorně poslouchat naše vysílání a mít trošku toho štěstí. A to nepřeju jenom vám té hře, ale i všem markétkám, které mají dneska svátek. Tak jako ta moje drahá choť, se kterou to táhnu už 38 let. Tak holky, všechno nejlepší a za chvíli vám od nás půjde třeba Mr. Big.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
5: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: 21. listopadu se bude toto kultovní album slavit, nebo dalo by se říct, budeme ho přehrávat, no, oni ho budou přehrávat kde jinde než v Ostravar aréně na megakoncertu Rádia Čas. Ale dneska máme 13. července, snad po výplatě, je to tak? Zdravím tě, Dušane, ahoj.
1: Já zdravím ze sídla Temnoty, Honzo, takže chtěl bych dneska zahrát písničku od Doriem, všem marketkám k dnešnímu svátku, hlavně tvojí manželce, ať si to večer užijete a dobře zapijete. Výber jsem nechal na tobě a taky všem věrným posluchačím zdravím rokovou rodinu a všem na pohodu při pondělí a až poslouchají pravorokovou hudbu a dodržou hlavně chutný režim.
0: Kamaráde, já ti moc děkuji, tvé přání vyřídím, jak své drahé chutí, tak samozřejmě to jde i tě všem marketkám, které nás poslouchají, ona bude určitě ráda. Tak je to tady, jo?
1: Jasně,
0: díky, díky, čau.

0: Stříbrnej Jezerov v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok. Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

to krásně stihli, je přesně 14.00. A před námi na rádiu Čas Rok dalších 60 minut, v nich Krematory, taky Mást,

0: dalším týdnem samozřejmě novinka týdne Rády a Čas Rok, tak se na ně mrkneme, tentokrát vybírala naše Vrána, sám jsem zvědav, co to bude. No a budeme pokračovat v letní rokové jízdě. Dobré odpoledne.
1: Řidiči, aktuálně pozor, v Břeclavi na křižovatce ulic Mendlova Lidická probíhá vyšetřování dopravní nehody osobního auta. Zdržet se můžete na trase Olomouc Vyškov kvůli porouchanému vozidlu a na dálnici D2 na 15. kilometru na trase Lanžhot Brno stále probíhá vyšetřování vážné dopravní nehody náklaďáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o vstup do české armády letos trhá rekordy. Náborový cíl pro letošní rok byl splněn už v polovině července, a to na 111%, kdy armáda přijala zhruba 2,5 tisíce nových rekrutů. K vysokému zájmu přispívají určitě i platy přesahující 50 tisíc korun, řada benefitů, jako například příspěvek na bydlení, ale i dobrovolná vojenská cvičení.
2: Morava aktuálně.
1: Město Bohumín po půl roce obnovilo službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
1: V Brně končí po 80 letech tradiční traktory Zetor. Výrobce totiž přesouvá veškerou produkci do Indie, protože vyrábět v Evropě je kvůli drahým energiím a materiálům dlouhodobě neefektivní. V moravské metropoli zůstane pouze centrála společnosti, vývojové centrum a sklad náhradních dílů. Kvůli tomuto kroku přijde v Brně také o práci posledních 33 zaměstnanců výroby. A české volejbalistky vyhrály poslední zápas v Lize národů. Francii porazili 3-2 na sety a v napínavém závěru odvrátili 4 matchboly. V letošní soutěži si připsali 6 výher a celkem 16 bodů, což je lepší výsledek než loni. Češky tak zakončili své vystoupení v prestižní soutěži úspěšně. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: byly Krematory, no a před námi je taková, dalo by se říct, už jedna legenda legend. Jaká? No tak to se dozvíme v novince týdne.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: 9 let čekání je u konce, plantážníci. U2 nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to U2 jako U2. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rock.
1: Letní roková jízda pokračuje dál. V ní se dneska hraje o vstupenky do Ohana Horror Cirkusu a jestli byste se tam chtěli podívat a nedát za vlezné ani kačku, tak stačí znát dnešní výherní větu. Zatím víme, že má toto znění. Pořádně osol. Opakuju. Pořádně osol. Já doplním volume. A kam? Tak to vám ve svém driveu vyslepičí naše brána, která by mě tady ve studiu Rádia Čas Rock za malou chvíli měla vystřídat. Ale než ji tady pustím, tak si dáme ještě pár kousků, jako třeba Vysáče anebo Metal Church. Tak hodně štěstí ve hře a dobré odpoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na Rádiu Čas Rock. Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
0: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rock tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rock.

0: Jasný, šampon, tatarák, zbůjčku, no co si víc přát, že jo? Vysací zámek, teď tady u nás na Rádiu Čas Rok, před námi Masterplan a pak vy 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Mr. Plan a my na rádiu Čas Rok v Německu ještě s muzikou zůstaneme. Proč, to vám řeknu za malou chvíli, protože tady přišel pozdrav od Slava z Košic. Ten se taky přidal do té naší debaty, ve které dneska řešíme zavedení povinného tělocviku ve základních školách, nebo vůbec obecných školách, které vzniklo v roce 1922. Tak, ahoj Hanzi, já to zkusím nějak přečíst, jestli to bude špatně, tak mě omluvte. Pozdravujem nejlepší rádio z východu Slovenska. Co se týká tělesné výchovy, klasika, ako si povedal, červené trenky, děvčata, modré gaťky, běh 12-minutový, píchání v boku a tak dále. Ale školský rok 84-85 byl jiný. To se tělesná výchova věnovala příprave na Spartakiádu na Strahově. Nakonec se tam cez různé vylučovací kola jsme se dostali. Aj keď to sice byla skoro oslava socialistického sportu, ale jako 12-roční chlapci z Košíc jsme si to ten výlet v Praze užívali. Bylo to vtedy fajn. Tak na to všechno to kolem toho velice rád vzpomínám. A co si tak zahrát něco od Akceptu pro celou rokovou rodinu. Krásné díky, pozdravuju všechny do rádia Čas Rok z Košíc, Vlas Slavo. Tak jo, tak díky za toto. Samozřejmě my v tom budeme vrán, v tom možná budeme taky pokračovat v té tělesné výchově. Ty jsi měla z tělocviku, co Hani? Počkej, já ti musím zapnout.
1: Ty vole, já jsem ten tělak je učila mimochodem, jo.
0: A taky jsi měla ty modré kalhotky s kapsičkou?
1: No tak samozřejmě jako dítě, jo, pak se naštěstí se to překulilo z toho komára, takže pak už jako v klidu nosili jsme, že jo. Víš, co bylo moderní, ne, na začátku 90. Růžové elastáčky nad kolena.
0: Ježiš, to co? Culík na bok?
1: Culík na bok? Já jsem měla dva culíčky a samozřejmě že běh na 1,5 km, 50 se běhala na prvním 15 stupni.
0: 15 stovka, 3 litre.
1: Ano, takže jo, hele, já jsem vždycky indiánsky, 100 kroků jdu, 100 kroků běžím.
0: A měla jsi taky na krku píšťalku?
1: Pak už jo, ale víš co, já umím pískat na prsty, takže já jsem se vystačila, i když jsem učila hokejovky, mě stačilo hvízdnout na prsty, já jsem nepotřebovala mít píšťalku.
0: A byla jsi na ně moc přísná?
1: Musel si.
0: Švédská bedna?
1: Musel, no jasně.
0: Klano.
1: Ale víš co,
0: Pič.
1: Já jsem jim to vždycky předvedla. Ne, tak jakože si stoupnu, pískám, řvu, budete to dělat a já ne. Co jsem po dětech chtěla, to jsem dělala sama.
0: Tak teď si vemte příklad, přátelé. Takže jestli chcete dál probírat tělesnou výchovu, tady je od toho člověk přímo povolaný. Tak jo, takže já mám nachystaný Akcept, mimo jiné tato kapela se, ne že Akcept, ale Udo se ukáže samozřejmě už příští čtvrtek ve Vízovických Mástrech. Tam se chystáš ani ne, že?
1: Já ještě připomenu jednu věc, bavíme se o době před 20 lety. Dneska přeskočit toho koně, tak ho porazím normálně, jo.
0: A nebo tu lavičku dřevěnou nízkou, jak
1: ale
0: to přeskočit.
1: Ale víš co, Švédsko, v pohodě i kozu, bez můstku, ale nikdy ne s krčkou, vždycky roznožkou, protože já přes ty airbagy ty kolena nemám kam dát, že?
0: A co takhle ty, jak se tomu říkalo, ty kruhy na těch lanech?
1: Ty kruhy? Jo, to v pohodě.
0: To byl dým.
1: Kruhy v pohodě, ale šplhadlo není u kámoš.
0: Ne, to nešlo. Mm-mm. Kule spalené, no co se dá dělat, tak to prostě bylo. Přátelé, mějte se krásně, zbytek proberete s ránou, my se uslyšíme zítra. Ahoj, čau.

0: rádiu Čas Rock.
1: Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rock speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla Ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Království, jak já Mašája. Těsně před 15. hodinou tady je pondělní odpolední drive ze studia a taky od mikrofonu Rádia Čas Rock. Už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. hodině se přidají Lordy.

0: jednotlivé dny, vstupenky a samozřejmě nebude chybět hned ten dnešní začátek. Odpálíme to s velkou parádou. To všechno ale v dalších 60 minutách. Teď dopravy třeba zprávy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
7: Fiat Grande Panda s benzínovým

0: Vlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči aktuálně pozor na Prostějovsku. Na silnici u Mostkovic havarovala dvě osobní auta. Zdržet se můžete také v Olomouci na Pastérově ulici, kde se osobní auto srazilo s náklaďákem, právě tak jako na hlavním tahu u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. V lokalitě Buchlovské hory u odbočky na hrad Buchlov se motorkář srazil se sednou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A stále buďte opatrní také v Břeclavi na křižovatce ulic Mendlova Lidická. I tady probíhá vyšetřování dopravní nehody. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čekají tropy a silné bouřky. Podle meteorologů zítra vystoupí na jihu Moravy teploty až ke 32 stupňům. Zároveň ale platí výstraha před silnými bouřkami, skroupami a přívalovým deštěm. Po středečním mírném ochlazení se tropické teploty nad 30 stupňů od čtvrtka opět vrátí. O víkendu se postupně ochladí na příjemnějších 24 až 28 stupňů s místními přeháňkami.
3: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Více informací má pro nás hejtman Josef Bělica.
4: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit, a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
1: Do roku 2050 má v České republice vyrůst až 10 malých modulárních reaktorů. Přerov modernizuje autobusové zastávky za 9 milionů korun. Město na 16 místech vymění staré tabule za nové elektronické, které budou lidem ukazovat přesný čas příjezdu autobusů. Práce potrvají do listopadu a cestující omezí jen minimálně. Výjimkou bude zastávka Hřbitov, která se kvůli objížďce dočasně přesune. A české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová pak šestá. Z mužů se Jiří Lehečka po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: další týden prázdnin a samozřejmě další lístky pro vás v rámci letní rokové jízdy rádia Čas Rock. Každý odpolední drive vám dávám poslední slovíčko, vyskládáte větu, která vás dostane na festivaly, na koncerty. Co to bude dneska? To se samozřejmě dozvíte, do 7 to musí padnout jako každé odpoledne, ale tento týden, co je vlastně ve hře? Tak lístky do hororového cirkusu, který zakotvil se svým šapitou tady v Ostravě. Taky Rockin' Slavkov, taky Mástroje, taky Glory Hamra nebo dva lupeny na Tublatanku. Tohle všechno máme v plánu 29. týden roku 2026. Dneska jsou v banku dva lístky právě do hororového cirkusu Ouhana, tady do Ostravy. Musím říct, je to paráda. Ale rozpitváme to společně rozhodně později. To, co už jste slyšeli od Ostrého budičku i od Hanze, to už máte zmáknuto. Já vám dodám ten poslední dílek do skládanky. Jestli to bude v této hodince, nebo v té příští, nebo třeba až mezi 18. a 19. Čertví!
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Playback All That Remains do pondělního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock. A my společně pro změnu zase mrkneme na silnice, protože na 725-33-1155 vzorně hlásíte. Evidentně začala lovecká sezóna, takže na trojdošku si dejte pozor na ulici Varenská tady v Ostravě. Půjdeme kousíček dál, pánové. Možná i dámy, nevím, to tady nemám konkrétně. Číhají na klasickém místě u Farony, je to ve směru na Zábřeh, takže od světelné křižovatky na Vodárně. A není to jenom rychlost, je tam také dalekohled, takže se hlídá úplně všechno. Mobily v prackách, zapnuté pásy, však to znáte. A do třetice, abychom to měli kompletní, přesuneme se kousíček dál, ale opravdu jenom kousíček dál, protože Mariánsko-Horská je evidentně pod dozorem trojkového civilního SUPa, který lítá tam a zpět. Díky za vaše hlášky, kdyby náhodou něco, stačí se ozvat. Marilyn Manson, Iron Savior nebo taky Viva, to je nabídka muziky nejenom za volant. I tak, do dnešního odpoledne, šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
3: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
8: Čas Rock.
3: Čas Rock.
9: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
10: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
14: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
13: A maminka se mnou.
14: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
15: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete? Vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
16: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Rokeři, připravte se!
2: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.

0: Iron Savior, vy posloucháte Rádio Čas Rok, půl čtvrté pondělní odpolední drive a co dál, třeba Viva a taky ta vaše oblíbená, tak dejte vědět, 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rok.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na Rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Není Viva jako Viva, z té jedné Vivy jsme tahali všechny možné videoklipy na začátku 90. let a čučili jsme na to s otevřenou tlavou. Že jo, Tondo, čau.
1: Samozřejmě, ahoj, zdravím
0: tě. Tak prosím tě, pondělní odpolední drive, tak premiéra, vyber si muziku. Co, pro koho?
1: Pro všechny, co poslouchají a co mají padla právě jako já.
0: Hezky. Co léto, no, co prázdniny, co dovčá?
1: Suvka, tady z přivozu se to vléče, úplně křižovatka vlastně z nádražní, to je úplně zasekané.
0: Jak týden před vyplatou, že?
1: No, dá se říct. No,
0: možná 14. No.
1: Táhne se to. Táhne.
0: Prosím tě, co ty a léto, dovčá, byla, bude, nebude?
1: Nebude, mladý mě poslal do Háje s mořem, no tak jakože víkendy na ryby a aspoň si ušetřím dovolenou.
0: No,
1: na příští rok bude třeba delší, no.
0: Přesně. No tak jo, tady jsou traktoři a ty v klidu dom, jo?
1: Jasně, samozřejmě, díky,
0: čau. Mějte se, čau.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Rádio Čas Rock, který je pondělí odpolední drive a po 16. hodině taky Danger Danger. Insania. Nebo Whitesnake.

0: dneska je světový den roku. Mimo jiné tady. No ale nejprve doprava zprávy.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu z Krnova přes město Albrechtice na Bruntálsku. Havarovala tady dvě osobní auta a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou také v Mohelnici na Šumpersku, na ulici náměstí Tyrše a Fignera, kde se osobní auto srazilo s cyklistou. I tady na místě zasahují záchranáři. Stále jsou problémy také na Uhersko-Hradišťsku na hlavním tahu u Buchlovic v lokalitě Buchlovské hory u odbočky na hrad Buchlov, kde se motorkář srazil se sednou. A ve Vyškově buďte opatrní na Křečkovské ulici, kde záchranáři řeší nehodu osobního auta a motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by ale letos mělo být podle odborníků méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Za liter čistého lihu tak dají 205 korun. Pálenic hlavně na Moravě, ale i přes vyšší ceny neubývá. Celníci také varují před nelegálním pálením a spouštějí přísnější kontroly.
9: Morava aktuálně.
7: V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
10: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
7: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít třeba k návštěvě lázní nebo centra města. Cyklistické trasy na Hlučínsku dostanou nové značení a projdou úpravami. Cesty mezi obcemi budou tak pro výletníky přehlednější a bezpečnější. Změny se dočkají například oblíbené trasy z Opavy přes Kobeřice až k polským hranicím. Lepší značení dostanou také stezky kolem Kravař, Štěpánkovic, Albertovce, Strahovic nebo Třebomy. A fotbalisty Baníku Ostrava opustil stoper Juan Pablo Ortiz. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži. Krátce po startu přípravy pak Baník požádal z vážných rodinných důvodů o volno a zpátky se už nevrátí. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

úžasný dojezd ještě úžasnějšího kousku od White Snake. All I Want Is You. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, který je pondělní odpolední drive a v kalendáři 13. červenec roku 2026. Když se podíváte do historie, tak je tady jeden lepší zářez než druhý. Vezmeme to hezky po pořadě, rok 1814, 13.7. založení italské bezpečnostní složky Carabinieri. Mimochodem, do dneška fungujou. A kdo se s nima nevyfotil někde v Itošce, že jo? Jsou to hezcí chlapci. Pojďme dál, v roce 1923 na svahu kopce Mount Leaf LA byl vstyčen 14 metrů vysoký nápis Hollywood. A tam taky do dneška. V roce 1930 bylo zahájeno v Uruguay první mistrovství světa ve fotbale, kterého se tehdy účastnilo 13 týmů. A když byste stáhli do našich dějin, tak v roce 1925, bylo to při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích, byla nalezena plastika ženy, takzvaná Věstonická Venuše. Mezi slavnými narozenými dnešního dne Helena Fibingerová, také Tatiana Wilhelmová, také třeba Julius Caesar, a když se šoupneme dál, tak i Harrison Ford, anebo třeba vy. U nás slaví nejenom Markétky, ale taky Margity, takže holky, všechno nejlepší k vašim meninám a podle pronostiky svatá Markéta hodila srp do žita. Pojďme dál. Muzika a 13.7. Tady není o čem. Kytarista, zpěvák The Birds, taky bývalý basák Twista Sister, anebo zpěvák Napalm Death. To jsou dnešní oslavenci. A 13. července je Světový den roku. Proč? No protože v roce 1985, přesně ve 12.01, zahájili status quo na stadionu ve Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal koncert i v Americe, a to na stadionu JFK ve Philadelphii, a ten televizní přenos byl největší, jaký se do té doby vůbec uskutečnil. Obraz putoval do více jak 160 zemí a sledovalo ho více než 1,5 miliardy lidí. Na pódiu se vystřídali Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Lionel Richie, Cepelini a další a další. Projekt Live Aid viděl víc jak 40 milionů liber. Tak proto je mimo jiné 13. červenec Světovým dnem roku. Všechno, co se týká 13.7. najdete jako vždycky na webu časrok.cz. Tak, a pojďme se vrátit do 13.7.1985. Naživo.

0: Taky Strejda Prot přispěl do pondělního driveu tady na rádiu Čas Rock a taky přispěje do toho vínku a bude gratulovat k 15. narozeninám rádia Čas Rock. Už to nebude trvat dlouho, 26., 25., 24., oslavte si to, jak chcete. Ale to zásadní datum, tak ta jsou dvě, teda ta data. Pátek, sobota, 24., 25., červenec, Sádrák v Opavě. Oslavíme to všechno společně a Holbrok na grilu 2026. Abych se v tom nezamotala, což se už stejně stalo, tak proto už ten se na vás chystá v sobotu. Všechno samozřejmě na webu časrock.cz. Tak jako to, co je dneska podstatné pro 13.7. údajně kolem svaté Markéty, jsou bouřky hojně nasety. No podle předpovědi počasí ano, ale to není všechno, protože na 13.7. připadá hned několik zajímavých dnů. Třeba Mezinárodní den hlavolamu, taky Mezinárodní den kamenu můžete dneska oslavit, nebo je den takového zvláštního jídla fazole s párkem. Jestli nemáte tip na večeři, klidně se toho chytněte. Otázka je, co s tím budete dělat zítra. Je to docela třaskavá kombinace. No a teď bacha, protože 13. července je taky den spokojených zaměstnanců. Tak jestli ještě teď trčíte v práci, klidně vyzvěte kolegu nebo kolegyni, plácněte si high five a my jedeme společně dál. Krobot, taky horký, že slíže, taky třeba škorpíci nebo insánia a určitě i jedna vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Jedna z těch, které se ne přímo zrodily v létě, ale vypálily se v létě, protože zatím bylo zcela jasný záměr, tohle byly Kroboty, jejich Nowhere to Hide. Ta vyšla v polovině prázdnin roku 2014 a byla to celá vlajková loď jejich alba Something Supernatural. A mimochodem, prokopala se až na 16. místo v hitparádě Billboardu, což je zatím největší úspěch. Tahle ta hitpošce pro celou smečku Krobot. Tak z historie zase zpátky do současnosti. Pondělní odpolední drive, před námi horky, že slíže. Asi vy si řekněte o tu svoji na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Markýze Slíže, myslím si, že zoo si užijete do sytosti, protože holba se nám blíží a se svatým Patrem se zase, jak je naším dobrým zvykem, jednou za rok potkáme. Čau.
1: Čau, čau, tak jasné, to musí být, ne?
0: 24-25, červenec, pátek, sobota, v neděli se z toho všichni budeme dostávat a možná budeme v pondělí potom fungovat 27. Ale jenom možná, že?
1: Tak.
0: Na koho se
1: tam dovolenou.
0: Na koho se tak nejvíc těšíš?
1: Na tebe a na Kristku.
0: O, díky. Dobrý,
1: na všechny, chápeš?
0: No, toť. Ještě, aby
1: to je festiák, ne? Tak tam přesně. Vždycky je někdo horší, někdo je lepší, že jo?
0: No, já si myslím, že pak je to dá dohromady jako krásný pytel vzpomínek.
1: Přesně.
0: Co si zahrajeme?
1: Hele, bude to, co jsme vybrali, teď mi to zase vypadlo, dobře?
0: In Flames, Stay With Me.
1: A bude to pro Harryho, protože on tu má rád tu písničku a byl na tom v Praze, hele.
0: A dobrý?
1: No, on je nadšený. No? Já jsem to teď začal poslouchat, takže se do toho začínám dostávat.
0: Tak ho pozdrav, Harry, jdu do baráku, tady to je. Měj se, díky, čau, díky. A vidíme se za pár dní.
1: Jasné, čau. Odpoledne.

0: Mobil? Megasleva! Kávovar? Megasleva! A vy váš? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v megaslevách na alza.cz!
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
7: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: naší 60 minutovky a k tomu letní roková jízda. Poslední slovíčko už visí ve vzduchu a dvě vstupenky speciálně pro vás taky. Nejprve ale doprava a zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
8: Řekneme to rádi.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, aktuálně pozor ve Studénce na Novojičínsku. Na Poštovní ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kvůli nehodě nákladňáku a osobního auta také počítejte s komplikacemi na trase Ostrava Frýdek Místek. A kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet také na dálnici D2 na 23. kilometru na trase Lanžhot Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o vstup do české armády letos trhá rekordy. Náborový cíl pro letošní rok byl splněn už v polovině července, a to na 111%, kdy armáda přijala zhruba 2,5 tisíce nových rekrutů. K vysokému zájmu přispívají určitě i platy přesahující 50 tisíc korun, řada benefitů, jako například příspěvek na bydlení, ale i dobrovolná vojenská cvičení.
2: Morava aktuálně.
1: Město Bohumín po půl roce obnovilo službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
1: V Brně končí po 80 letech tradiční traktory Zetor. Výrobce totiž přesouvá veškerou produkci do Indie, protože vyrábět v Evropě je kvůli drahým energiím a materiálům dlouhodobě neefektivní. V Moravské metropoli zůstane pouze centrála společnosti, vývojové centrum a sklad náhradních dílů. Kvůli tomuto kroku přijde v Brně také o práci posledních 33 zaměstnanců výroby. A čeští fotbalisté nastoupí proti Španělsku v Oviedu. Národní tým odehraje podzimní zápas Ligy národů na stadionu pro 30 tisíc diváků v sobotu 3. října. Reprezentaci čeká v elitní divizi extrémně těžká skupina, kde narazí také na Anglii a Chorvatsko. Tolik zprávy v 17 hodin. Krásné odpoledne.

0: Váš rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Oscarový herní věty, na mě je samozřejmě to poslední, ale nejdříve to sesumírujeme. A hlavně vám prozradím, o co dneska hrajeme. Hororový cirkus Ouhana rozbil své šapito vedle nádraží Ostrava Svinov, takže větší plocha a samozřejmě parádní zábava. Letos je celé to představení na téma Stranger Things. A protože to mají vždycky dokonale vyšprkované a s rockovou muzikou, tak se máte na co těšit. Dneska jsou ve hře dva volňásky speciálně pro vás. Takže děti, budete se trochu bát a hodně bavit. Ta drtivá většina dnešní výherní věty zní takto. Pořádně osol volume. A pak tam chybí to jedno slovíčko. Ale dost podstatné, tak abyste to poskládali dohromady. Tak dáme Olympic a Rise Against. A pak vám ho dám pro změnu já.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: čas, nebudu vás natahovat jak malé gatě, právě teď v odpoledním driveu poslední slovíčko do výherní dnešní věty a to slovíčko zní doprava. Máme? Výborně. Banko jsou dva lupeny na Horanovi Čirko Souhana tady v Ostravě, takže 725-33-1155, beru toho pátého.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou. Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: ulovit vstupenky, kde se budete hodně bavit a taky trošku bát. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím, z fitku.
0: Tak prosím tě, ve vzduchu visí dva lupeny do hororového cirkusu Ouhana, tady do Ostravy. Já potřebuju dnešní výherní větu po tobě.
1: Dobrý, kouzelná věta pro dnešek. Pořádně osol volume doprava.
0: Je to tak, kouzelná věta ti přinesla tyhle dva lupeny. Takže.
1: Děkuju.
0: Klaun Špína a spol. Nikdy nevíte, koho se vytáhne, jo? Z toho narvaného šapito. Můžete to být právě vy? A to nechcete. A budete dělat špínu dvě, budete dělat všechno, co špína chce, protože prostě to jako uděláte. Zažili si to v minulém týdnu i moji kolegové. Věděli jsme, komu jako podstrčit lístky. Nejdříve to nadšení vystřídalo jako hruza a děs, ale ve finále teda se vrátili, že se to fakt užili. My ostatní jsme totiž věděli, do čeho jdou, oni ne. Co ty?
1: Jo, už jsem byl jednou v tomhle cirkuse. Jo, o pána tam rozkloukl borec Meloun, takže pán nebyl nějak nadšený.
0: Ano, Meloun byl taky minulý týden, Meloun taky proběhl k večeři, rozbitý pěstí.
1: No, nevím, čím tam do něho tloukl, už je to nějaký ten pátek, někde, kde jsem byl, někde u Jičína, nebo kde to tam bylo. No a jo, docela dobré, no, tak, ale říkám, dám to synkovi, synek 16 let, že, takže s frajerkou půjdou. A takže se z toho střepu.
0: Mám obavu, že po tomhle zážitku ta frérka bude bývalá. Uvidíme.
1: Oni jsou ještě zalaskovaný v 16 moc, takže asi.
0: Tak
1: asi
0: bude to ta ještě spolu. Jedna z prvních prověrek toho vztahu. Za mě rozhodně. No tak jo, prosím tě, ale tak aspoň se to potom nech vyprávět, protože stojí to rozhodně za to. Letos na téma Stranger Things představení. To znamená, že tahle generace přesně ví, o co jde. Já taky na půl maximálně, ale nenechám se to ujít tenhle zážitek, takže možná na sebe někde s tvým senátorem narazíme. Tak Jiří,
1: jasné.
0: Je krásné, že máš radost a že budeš dělat radost dál. Je to tvoje. Měj se, čau.
1: Jo, díky, bráno, ahoj.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Springsteen tady na rádiu Čas Rock v pondělím odpoledním driveu. A tady mám hned několik žádostí, které mají společného jmenovatele. To je pravda. Dobře, znovu a lépe. Markétky dneska slaví. Takže všem mám zahrát nějakou pěknou písničku. Tak zdravím Roba z Bardějova, zdravím všechny, co jste napsali. Markétky, tohle je vaše a věřte tomu, že je spousta těch, kteří na vás myslí a kteří nadiktovali tuhle muziku.
1: Odpolední

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš

0: sa stará YouTube a vážne sa povedla, ale to není všechno. Ale počkajte sa, teď správe.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
4: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
5: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trast Chlebovice, Frýdek Místek.
6: Řidiči, stále si dávejte pozor ve studénce na Novojičínsku. Na Poštovní ulici se odklízí následky dopravní nehody mezi osobním autem a nákladňákem. A zdržet se můžete i v Brně na křižovatce ulic Křtinská, Novolíšinská a Jedovnická, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čekají tropy a silné bouřky. Podle meteorologů zítra vystoupí na jihu Moravy teploty až ke 32 stupňům. Zároveň ale platí výstraha před silnými bouřkami, skroupami a přívalovým deštěm. Po středečním mírném ochlazení se tropické teploty nad 30 stupňů od čtvrtka opět vrátí. O víkendu se postupně ochladí na příjemnějších 24 až 28 stupňů s místními přeháňkami.
7: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Více informací má pro nás hejtman Josef Bělica.
8: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit, a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
6: Do roku 2050 má v České republice vyrůst až 10 malých modulárních reaktorů. Přerov modernizuje autobusové zastávky za 9 milionů korun. Město na 16 místech vymění staré tabule za nové elektronické, které budou lidem ukazovat přesný čas příjezdu autobusů. Práce potrvají do listopadu a cestující omezí jen minimálně. Výjimkou bude zastávka Hřbitov, která se kvůli objížďce dočasně přesune. A české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová pak šestá. Z mužů se Jiří Lehečka po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásné odpoledne.

0: Muzika týdne.
1: 9 let čekání je u konce, Plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rybičky 48, song s názvem Kámo, tady na rádiu Čas Rok do pondělního odpoledního driveu. Vidíte, ani to nebolelo a pondělí už je téměř za námi. A před námi ACDC, také Avantasia nebo The Nightfly Orchestra, taková malá moje výzva, protože středa slavit je třeba, tak nás to zase čeká ve středu. A máme na starosti ty singly a ta alba, která letos slaví 5 let, takže docela ještě čerstvé věci. Budu ráda, když se zase přidáte, stejně tak jako minulý týden, předminulý týden, předpředminulý týden a vůbec, vlastně už od února, kde je tuhletu naším vlastně mini lubriku jedeme a je to s vámi moc fajn. Tak prohrabejte domácí diskografii, vyhrábněte všechno, co vás baví a vyšlo v roce 2021, protože opět ve středu po 17. hodině se v tom budeme šťourat společně. Díky moc.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: A když se to umí, tak se to umí, ti ostatní jenom čumí. The Night Flight Orchestra teď v odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock. No a další v té řadě skvělých kousků Avantázia. A pak? O tom si rozhodněte sami. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

S pondělním datem 13. července taky muzika podle vás. Markétky dneska slaví, tak jim budeme hrát. Čaues! Je do pohodičko toutou pro všechny markéty, co dneska slaví, speciálně pro to moji. Díky moc, tohle napsal Radek a taky se ozval Titin. Nějaký pohodový rok na parádní letní večer pro všechny, co poslouchají. Šlo by? Co by nešlo? Tak Titine, trafila jsem se. Odpolední

0: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Čas rok.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
11: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: na rádiu Čas Rock, malá nočná búrka a tým, vzhledem k předpovědi počasí docela aktuální. No a vidíte, ani to nebolelo, pondělí je za námi, teď už nový díl Rock speciálu, já se na vás budu těšit zase zítra ve 3 odpoledne.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Zdravím všechny rockery, metalisty a chci vás pozvat k dalšímu rock speciálu. Ten se tentokrát ponese ve znamení takového pořekadla, ve dvou se to lépe táhne, aneb kapely, kde jsou rovnou dva zpěváci. Pokud nás sledujete na TV Rebel, tak vidíte, že se opět po čase nacházíme ještě jednou v dějišti festivalu Rock for People. A inspirací pro tento díl mi vlastně byl poslech jedné kapely přímo tady, na 31. ročníku. Free Days Grace. Tam se totiž v nedávné době vrátil původní zpěvák Adam Gontier. No a od té doby jsou rovnou zpěváci dva, protože ho doprovází i Matt Walsh. Jak jim to znělo, to jsme mohli slyšet tady a znělo jim to parádně. Takže začneme právě touhle kapelou. Tady máte Free Days Grace.

Dnešní rok speciál se nese ve znamení kapel, kde se o zpěvovou linku starají hned dva borci. No a ten následující příběh je vlastně splněným snem všech fanoušků kapely Halloween. Kdo by to čekal, že se jednoho dne do kapely vrátí Michael Kiske? A navíc nejenom, že se vrátil on, vrátil se Kai Hansen, ale s Andy Derisem utvořil parádní dvojici. To, co původně začalo jako jenom takový jednorázový návrat a potěšení pro fanoušky, tak vlastně nakonec znamenalo definitivní návrat celé, vlastně řekněme takové kombinované sestavy. No a zní to parádně. Takže i tuhle kapelu si dnes v rok speciálu dáme.

pokračuje rok speciál na rádiu Časrok nebo na TV Rebel. Dnešním tématem jsou kapely, kde se o zpěv starají dva zpěváci. A ta následující vlastně vystoupila na letošním ročníku Rock for People. Electric Cowboy, úkaz poslední doby, skupina, která vlastně začínala se dvěma zpěváky. Byl to Kevin Ratajčák a Sebastian Biesler. Ale Biesler později odešel a jeho místo zaujal Niko Salach. V té době ještě stále pod názvem Eskimo Cowboy, došlo k přejmenování a došlo k úplně nové etapě, protože skupina začala být známá téměř po celém světě a tu popularitu nabírají čím dál tím větší. O tom jsme se mohli přesvědčit i letos tady, takže si pojďme dát právě Electric Cowboy.

Tématem dnešního rock speciálu jsou kapely, kde se o zpěv starali dva lidé. A ta následující už bohužel aktivní není, ale to neznamená, že bychom nemohli vzpomínat. A já si vlastně myslím, že mnoho učitelů v hudebních výchovách dnes používá hudbu Pink Floyd jako inspiraci pro své nadané žáky. Bohužel David Gilmour a Roger Waters to mezi sebou neměli vždy jednoduché a tak šli taky později od sebe. My si však Pink Floyd dáme a zazpomínáme právě na éru, kdy bavili diváky tito dva muzikanti.

Giant Badula a Raoul Kerr. Dvě jména, které vám možná nic neřeknou, ale když zmíním kapelu Bloodywood, tak někteří budete v obraze. Tahle kapela cestuje po světě a to jsou z Indie, což je takový malinký úkaz na metalové scéně, ale lidé mají tuhle exotiku čím dál tím radši. A my jsme letos viděli parádní koncert v podání kapely Bloodywood. Já myslím, že ještě neřekli poslední slovo a že toho mají před sebou hodně. A myslím si, že jim dost pomáhá právě to, že se o zpěvy rovnoměrně dělí tito dva pánové. Jak jim to zní? Tak to si můžeme poslechnout i dnes v Rock Speciálu.

Rock speciál pro tento týden se chýlí ke svému konci, ať už na rádiu Čas Rock, anebo na TV Rebel. Pokud jste nás sledovali v televizi, tak tohle byl ještě jeden takový návrat k letošnímu festivalu Rock for People a bude s tím trošičku souviset i poslední kapela. Když se řekne skupina, kde se o zpěv starali dva zpěváci, tak nesmím zapomenout na Linkin Park, a tedy hlavně na éru, kdy vedle Mikea Shinody ještě stál Chester Bennington. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že Emily je důstojná nástupkyně, ale my dnes zaspomínáme právě na Chestera, taky na Mikea a na celou kapelu Linkin Park v původním složení. Tady je máte, já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden v Rock speciálu.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
2: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Pardubický kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
1: Čas rok.
5: Radio has changed our lives and possibly saved our lives.

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová. ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Soutěži, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládí.

rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je.